S jedným rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podhodníka. Povídám pochop, že svým karfilem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa z Konga banány, kokosy, že srdce já stál třtina z Havany. Borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila. Z Bretaně mám révu a je mi do zpěvu. Z Caracasu ananas a palma z Bajány, sasanky a mořská řasa vhodné do vany. Pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná? Metalizovanou jedli, oxidy mi včera snědli. Že mám doma moruši, bourec vůbec netuší. V ložnici mám pět lián, spouštím se z nich na divan. Americké brambory, těch mám plné komory. Z hokají do sakuru, takovou mám náturu. Bavlnu mám z koloreda, když se doma sehnat nedá. Tabák z Portorika mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl to guláše, lezlo mi to na nervy. Vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám zalov ve své paměti a střel nějaké jméno. A když to nemám na zahradě, tak se žeru seno. Snášli navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním. Rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali. Chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti. O jediném včelím mejdanu má včelář plné plásty. Motřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem. Beru klíče od zahrady a jdu se nadspat s

na železný rožen strčiti. Peče se děťátko jak ryba, pak ho ten zlý pohan posnídá, pak ho ten zlý pohan posnídá.

talíř vložitě, zlý pohan do něho zakrojí a děťátko k němu promluví, a děťátko k němu promluví.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

předjaří stálo přikrčené, připravené ke skoku, noci jak led, dny sluncem ostré jak střep skla. Seděl ve vlastním bytě, plný cizích myšlenek, zda ho opustila, či jen pro něco šla. Vrátila se pozdě, myslel pozdě na všechno, ale někdy je dojedeno a talíři není vidět dno. Stála na nohou tak vratce, jak jejich manželství, v očích pukliny smutku, když na něj pohlédla a řekla, miláčku, dám ti všechno to, co chceš. Ale co mám pro Boha dělat, co mám dělat s tím, co nechceš? A pak dívala se oknem vysoko nad protější les, odrazem ve skle viděla jeho tvář, něžnou tvář lučištníka, jemuž zatajili, že existuje luk, tvář spáče, jemuž vzali sny výměnou za snář.

ti všechno, ale nemohu s tebou žít, i když odejít mě vůbec neláká. Můžeš spoutat moje city, můžeš mne spoutat svědomím, získáš jen spoutaného mrzáka. Ve mně láska je absolutno a ty ses vždycky lék, že absolutno nelze okousat a nechat ohryzek. Tiše zaklapla dveře, bolí byla jí zima, objala tma, po paměti hledala cestu, věděla, že tu

zád jejich papíru, slova si na věty hrají. Čas někam uhání, bez větších poslání, hlavně, že hodin se nají. Přemýšlím o světě, větičku po větě, snažím se dosáhnout cíle. Za tebou uletím a zda...

dvě těla splynuly, do sebe zapluly a tiše zapnuly třetí. Slzy jim kanuly, na vůli stanuly a puk už do brány letí. Slunce se ztratilo, krví se zbarvilo, zapadlo.

0: Raz, dva, tři, čtyř.
1: Ve mně na výlet, jako když lodě plují před, mé smysly zmizí hned a ruce jeden let. Tak čekám jenom na svý boty toulaný. Já půjdu s tebou, kam jen chceš. Já připravený jsem se svým vlastním průvodem. Ty tančíš tu mým snem. Slib je

můžeš mě slyšet smát se, jak blázen ve slunci sám. Nikoho na mysli nemám, snad jenom útěk ke hvězdám. Já vím, že nebe stejně ploty nemá. A pokud slyšíš, že jsem v rýmu, náhodou se splet, zahraj tamburínou hned, dřív než budu starý kmet. Někdy je lepší nemyslet, to jsou jen stíny, co vidíš za námi dvěma. Hej pane s tamburínou, zahraj píseň svou.

život to už tak zaonačil, že pořád nás někde bota tlačí. Na světě jsme jen letní hosté, přesto nemám důvod ke stížnostem, to přiznávám. Šance na cestu bez zátočin je jedna ke stu, možná i míň. Říkáš si, kam to všechno spěje, ještě, že jsou tu ty výprodeje, uvidíš sám. Člověk nikdy neví, přijdou zimní slevy, tak si něco přej, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy, zimní výprodej, už je slyšet zpěvy, to budou ty slevy, jen si něco přej, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy, zimní výprodej. Vždyť životu máš jako kočka, a kdo si počká, ten se dočká. Všechno se tu tak rychle mění, už slyším padat ceny.

0: zrnko písku, co napsal si někdo na soupisku. Tak s námi vítr sem tam věje, i nebe má však své výprodeje. Aspoň doufám, člověk nikdy neví, přijdou zimní slevy, tak si něco přeji, mně se to taky, že přijdou ty slevy, zimní výprodej, už je slyšet zpěv, to budou ty slevy, jen si něco přeji, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy, zimní výprodej.
1: Voda v moři hudby. Radio Folk.

ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věl. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať ve pekla se dříve dohrabem.

jo jako já, kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom spíší, ty najmou dá. Jo, ho, ho. Kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší, ty najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: Je krátce po 4. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me. Jsme divní ptáci, co si dělají starost.

obloze visí. Slunce jako placka, v hospodě už padla, zase první jarní facka. My po Praze jsme bloudili, tam někde poblíž Florence, fernetem jsme se nalili, skoro jako ty pupence. Už je zase jaro v ulicích. Zavíráme padla, den je zase v tahu, takže jdeme vole nasát jarní noční Prahu. A po dalším fernetu v Bystrici jsme zbalili 4 kočky z basketu, 2metrový gorily. Už je zase jaro v ulicích. S jednou dávám tanec, celkem slušně trsá, hlavu tlačím tam, co mají jiný holky prsa. To je dobrý 120, hlavy mi tančí nůž.

Jaro je rozmazlený zpratek, který v nás své volně a z nudy pěstuje neklid, kýč a zmatek. Že nevíš, odkud kam a kudy, jaro je rozmazlený zpratek a probouzí v nás divný pudy. Taxikář mě tahá z auta jako balík. Výstup z vozu není v ceně, no ten mi krásně nalít. Musím dát bacha na hocha, jestli mě nechce očesat. Ale on to vzal od oka, 164,50. Už je zase jaro v ulicích. Ve výtahu sedím, mačkám všechny patra. Podlaha je tvrdá,

Všechno to zašli jsme s kamarádem, poslouchali swing. On měl být tenkrát ještě doktor a já měl být zase ink. Pak z rádia Nova hudba začala znít a nám se začal tajit dech. Jak svět se cás, s každým z nás těch starých těsných zdech. Já přitom byl, když to začalo.

0: takhle nějak to tenkrát začínalo. Nezvíc.
1: Našli jsme si starý seří úměr, starý prázdný krám. Pár starých kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval a nosil jim se.

Šest milionů srdcí vyletělo komínem. Svoje malé lži si lásko dnes prominem. Budeme tančit z venkovany na návsi vesnice.

jedeme na veselku kočí bičem práská. Červené sametové halence, podobáš se Evě i Marii.

děti pochopili, hledí na mě úkosem. Třetí oko je prázdný prostor nad nosem. Pán Bůh se klidně opil lev.

z nás je nedvěd, nedvěd. Vážení přátelé, vážení vlastně posluchači, vy to nemůžete být diváci, protože vy nás nevidíte, vy nás jen slyšíte. My jsme vlastně skryti. Tím, že jste si zakoupili toto dílo, tento soubor komplexních nahrávek skupiny Demofobie, jste se stali vlastně takovými duchovními otci a mámami a babami a dědami těchto písniček. A my vám za to, přátelé, velice děkujeme. Víte, lidé, kteří nahráli tyto písně,

Já tady pod balkónem říkám hlouposti. Jde věta za větou a v celku je to skvělé. Slova jsou lahodná, jak šunka od kosti. Nápad jde za nápadem, tak poslouchej, hele. Ještě pár poetických slov a je to celé. Mluvím jak kniha, má to formu, má to cit. A tebe stejně potom zlomí do postele. Významně mlčíš.

částečkou atomu. Dřív než jde na rande, vypije vína galón. Neumí tvářit se jak frajer sitcomu. Tvářit se, že odložil trumfů plný talón.

že by se šla dolů. To se nestane. Že by se pokusila po mých slovech slanit. Když nemám pohled, který mžiku uhrane. Můžu jak Seifert, anebo Kajnár, jenom žvanit. Mé věty pod balkónem, tence visí za nit. U dveří odhodlaně dělám rohošku. Vím, když tě opustím, tím nemůžu tě zranit. Jak by tě zranil třeba Jirka Bartošku.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Má vlasy jako vodník a narudlý má nos a utržený knoflík a příliš dlouhý šos. On chodí zkrátka tak a nedbá na princip, on nedá na princip, je to bezprostřední typ. Též v knoflíkové dírce rád nosí i byšek, je to šašek. Že jak si nezapadá, má svou příčinnost, vrozená to vada, on nezná úctivost. On nemá úctu k šaržím, ní úctu k titulům, zvlášť vůči titulům, chová se jako tululum. A klidně v lepších kruzích se škrábe na břiše, je to šašek.

A co si mu má si nesrozumitelně pod fousy a náměsíčně hledí na hvězdný poprašek. Je to šašek. Však nemá čepec pestrý, on místo rolniček chrastí denně lejstry, co úředníček. Dnes nikdo vážně neví, co s lidmi jako on, a lidí jako on, těch je dnes víc než milion. Tak sedí na přepážce, toť jeho damašek, jako šašek.

nás zvučí. A tak se zvučím a už tuším, zas budem nejlepší, pak cestou domů, tou temnou alejí, budeme se

Rádio Folk. Váš klidný prostor.

Stalo se mi při modlení, že mi řekli, to správný není, a já jim to tenkrát věřil. Brzy jsem zapomněl, jak jsem dřív žil. Stalo se mi po půl roce, připadal jsem si jak vonuce, přitom mi jen knížku dali, aby si mě k sobě

zemi za 2 měsíce. Vydělal jsem si na tisíce, sotva na tom něco změní, že moje svědomí

šlo a tolik špíny. Proč nedělal to radši jiný? Musel jsem však držet hubu a krok. Pro moji banku to byl slušný rok.

smrti. Což hezkou řádku let odrážíme to nespět. Já si přeju, ať mi Bůh tyhle chvíle nafotí.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Marku, zahraj Jack's Barbecue. Raz, dva, tři, čtyři.

od města Krakova čtverikoňské stopy. Sedlal jsem ve spěchu, nestačil dopít pálenku bílou, červené víno, vteřinu odjezdu, nechtěl jsem minout. Kobylka Jadviga pátý rok nenosím,

za sedlem, v braště mám prstínek zlatý, hedvábný šátek a z brokátu šaty, hřebečka po ránu stříbrem jsem strojil, vedu ho na ruce nevěstě svojí.

města Krakova čtverikoňské stopy. Až na zpátek přijedu hned, půjdu se opít pálenku bílou a pivo a vín.

velké slavík je zvláštní, kdo zpívat ho uslyší, je do smrti šťastný. Tam se mám vypravit, tam získat ho pro ni, jestli má v Krakově zvon svatební zvonit.

Když ti odstřihnou šňůru a zastaví proud, je ti zima a ty se ztrácíš. Na jednou ruce tě touží.

přesně dál. On houfu holek stál a na kytaru hrál pár akordů, co někde okoukal. Měl dlouhý vlasy a byl jejich král.

je. Tož dožralo to chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval jak hrom vybil, a tu svoju robku zbíl. A včil má robka, rada chlopka, dobré, co? Jak on píská, ona hopka, Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být. Raz za čas třeba robce kožuch vyprašit, a pak je hodná tak jako ovečka a má ráda chlopečka.

panoramatu mezi horama tu sleduji. Panu pololvici z horní polovicí hřivnatou. Pana pololvice řízek z kralevice smažila, mídlem polila se, potom holila se v poklusu. Vypadala směšně, když se bezúspěšně snažila horní polovici dáti k dispozici cirkusu.

hrsti pero řízek, jedl Nero řízek věteli. Vzadu a peniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li. Vzal na půdělati, jel si údělati prostředí. V stínu Kolosea seděl s Karosea, netušil, že je volovinou hra.

povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec.

na mou věru zahnat nedůvěru k vrchnosti. Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si direnmata a mám dilemata s věrností. Krátce před zatčením, že ji s přesvědčením vesluji. A když na pivo je, myslím na

tají, škoda je tvých modrých očí, bez tebe se stejně točí. Staví šibeničky, sbíraj dřevo na hraničky, sbíraj hlasy, sedaj k

0: připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

spát, noc bude tvůj štít, pojď už spát. Jinak tě spolkne chvíle, chvíle zlá, kdy se budeš do hlavy bít, protože

spát, noc bude tvůj štít, pojď už spát. Jinak tě spolkne chvíle, chvíle zlá, kdy se budeš do hlavy bít.

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

že ní. Jsou z léta do mraku.

Za zvíšek válečný kříž, na návsi pomník trčí do rána a příslušnost uctěný.

Na dlouhé chodbě zavrzaly kroky, jednoznačně chůze ženských bot. Dokážu si představit i ty boky a pozor, holka, teď tam bude schod. Po dlouhé chodbě se ty kroky blíží, moje dveře jsou jak magnety. A teď stojí, snad se nerozhlíží a pozor, ťuká, je to tvůj soused a ne ty.

se šepot, něco si ve dveřích šuškají. A ve mně cosi vře tam někde ve spod a zazdí, hele, už se s ničím netají.

pestrých kolíků. Pak nestarel jsem se už vůbec o posádku, jež vezla obilí, sklad bavlny a chmel. Když mužstvo skončilo svou pranici a hádku, tu řeky nechali mě plouti, kam jsem chtěl. Hrom s bleskem házeli,

hoří, zasněný umrlec, jenž právě utonul. Jsem poloostrovem, jenž houpá na svých březích, trusk ptáků křičících, když mají v noci hlad. A utopenci, jež jsem vlekl na řetězích, sraženi vlnami, ztráceli schnilý šat. Mě zabloudilou loď, vrženou za vichřice, do vzduchu bez ptactva, za gigantický plot. Mě nezachrání už záchrana plachetnice, můj trup je opilý přívaly slaných vod.

šerým lesem přes mítiny let, kdy byl svět. Na první pohled

možná i vrytý do etruských spon. Oči ho vyzařují, podle něj po mořích vraky plují. Až jednou sejdeme z hor.

aby nastat klid. Jenže co když nechci zastavit, lepší než cíl je běžet. Ať se furt něco děje, radši chci umřít v běhu.

já už jdu. Jestli tohle má být opravdu konec, vypni mě. Klidně to zmáčkni. Já se teda samozřejmě nebojím. Já jsem v životě neudělala nikomu nic zlého. Ano. No, až na... No, to je jedno. Každopádně teď mi sem kvůli tomu už nevolejte. To vyřešíme všechno až tam. No, a ještě vlastně... No, a teď...

Ja odcházím. Já pořád odcházím. Pořád odcházím. A ještě jsem vám chtěla samozřejmě říct základní sdělení téhle desky. Který by mělo přijít samozřejmě až úplně na konec.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

0: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

bezkrevnou nemocí. Víčka volají po spánku po půlnoci. Kdo jsou tý vybří?

0: Vlna pohody v Mosi Komerce. Rádio Folk.
1: Povahu mám normální až na jednu věc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Paměť slouží na pár dní a pak spadla klec. Já si

tady prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Příště si udělám uzel na kapesníku, zabráním tak úniku informací z hlavy. Příště si udělám uzel na své paměti, zůstanou tak zajetí aktuální zprávy. Zda jsem řádně očkován proti tetanu, to si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Snad to dohromady dám, až ho dostanu. Teď si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Příště si udělám.

prostřednictvím uzlíku budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si ne...

Prošel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky. A já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, ano,

jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on. Já jsem on. Váš darmoděj, vagabund, osudu a lásek, jenž prochází všemi sny, ale dnům vyhýbá se vám.

hru, když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel, prostě jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel.

dobí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš prý, ale spíti. Jenže proč by se krucinál nesmělo, vysnít si kouzelný kvít.

ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní

0: a nasypat hrachu.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

0: to zpoždění ještě doženem. Teď sem hochu, pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď? Takový koráb, prý jejich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořní. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesmě, je to tak. Jenomže já ho půjdu. Já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí, jako tahle je. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni do zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si, kudy chce ten 3050. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár a potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 3050 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo. Svítí zelená, tak jedem. A už se netvař vztekle tak. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Pro boha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš pravý oči, když líbneš já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
3: We'll meet again.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Vím, že je spousta malejch věcí,

A tady se nic neděje. A tady se nic neděje. Takovej svět by nebyl pro mě. Já bych tam nikdy nemohl žít. Já musím vědět, že mám v domě solidní plat a božský klid.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Vánek svaté klasy hladí,

smutno snad bude jen tobě, moje milá. V nedělním obleku nechal jsem ti vzkaz, v náprsní kapsičce tahle ta píseň zbyla. Zítra už nehraju, to všechno odnes čas.

připraveni na letní zážitky? S Penny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.

Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu, co psi plete dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru o koruny sekvojových dřev.

nebe se na zem sypou stříbrňáky dynastie Čchen. A starý básník Lipo báseň píše na pergamen. V klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch. Dívce se srdce chvěje po hladině, přichází hoch. Lehounce vlny plynou, básník má čarovnou moc. Rozprostře nad krajinou svoje ruce

0: Vlna pohody v Mozikomerce. Rádio Folk.
1: Zvonil budík, bylo ráno, v hlavě mé byl kámen snad, pod ním tma. Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchnul chladnou vodou, sočí sny a z tváře závoj šedivý. Řek mi pohled pouhý z okna ven, že nedělní jeden, ale lenivý. Já cítil dál, že v ústech má chuť cigaret a písní prošlé noci. Tak jsem vyšel ven a díval se, jak slunce nový den má ve své moci. A pak mi vánek poslal vstříc do vůni nedělní, co z horkých ploten voní. A náhle chtěl jsem být za tebou, někde za městem, ve stínu jabloní.

Běž mi zvony raní písní, na prášek srdce rozmělení. Šel jsem dál tou úniraní, kolem bílých kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí.

sadělky, romány o lásce a o štěstí. A také krásně malovat obrázky dětem nad postýlky.

zvolna z ní odtéká energie. Duše mě volá po svobodě.

nás tiše vchází černou bránou, na křídlech havranu jde blíž. Odraz ohňů signálních se tříští,

když se štěstí otočí a zdá se, že je všechno hlavou dolů, že víno nemá správný šmak, místo slunce černý mrak a každý

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

0: stát se jedním z nich.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again.

cesta se stáčí jako nekonečný kruh. Kdo čeká od ledna, jestli zas přijde leden, s úžasem na hodinách, které ví čtvrt, sám sobě zkousne doubí namazaný medem. Život mu neprodlouží žádná cizí smrt.

сыр кокушкат. Искри за весмінов воді, все в слунці нове світло розгорі. Обкročmo nad hrobem rodí, nad něj já mi hrobní kleště přiloží. Jáma je malá naděje, nad námi modřín ještě je. Vysoký modřín, což tak se oběsí.

Síla už chybí a i srdce nějak změklo. V tom věčném, nekonečném kruhu bolestí. Uhasit moře, vzkřísit smrt, podpálit peklo. Kdo tohle zkoušel, může mluvit o štěstí. I slečna nevinnost je dávno vdaná paní. Stále má srdce čisté, pulzující v dlaních. S ním se jí dobře stává, ale špatně spí. Jen ti, co svoje lásky vykupují zradou, chtějí mít nad postelí růženec za kříž. Pečlivě zamknou svůj dům ti, co nejvíc kradou. Bez vrtí řetěz.

zahradník z přívozu pleje úrodu, kolena chrání si pod prsenkou, už dá víc práce vyšlapat do schodů, uvázat kytku s melenkou lenkou. Za oknem zvadle muškáty v truhlíku čekají na déšť, dlouho je sucho, sousedka chytla do ledvin koliku, nedošla k poště, zvedli jí důchod. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména, a tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty. Žádná změna. Z cingotu jehlic rodí se ozvěny, na malé hroty usedl motýl, nevěsta v bílém vdala se bez věna, rodiče v slzách, ženich se opil, pak jeho sestra přijela na kole, někdo jí z auta ukradl kola, nevinné děti zůstaly po škole, po vzoru dospělých vole šli volat. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména, a tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty. Žádná změna. Takové horko, potím se na dlaních, celý se lepím jak mucholapka, dívám se, dívám, z CDčka vyzvání napsal a zpívá pan Petr Hapka. Konečně mraky zakryly oblohu, koncertní léto hromů a blesků, pak prudký liák umyl i výlohu, a já jsem rád, že žiju v Česku. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména, a tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména, a tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Jak nám ten život rychle ubíhá, člověk má pocit, že nic nestíhá. Vždyť já měl tolik věcí v úmyslu, dokázat v tom zábavním průmyslu. Například

moc hezké to bylo. Já třeba nikdy nebyl na Sněžce, prý se tam leze velice těžce. A taky bych rád jel do Benátek, třeba jen na den a hned na svátek. Taky jsem nikdy nebyl na Kubě, teď bych tam musel s rouškou na hubě. To bych jel radši někam do pouště, učit se milovat a odpouštět.

más hezké to bylo. Zdá se mi přitažené za vlasy, jak všichni pořád řeší počasí. Kdo se chce stěhovat tak bez země, já se tu cítím velmi příjemně. Lidi žili i v době ledové, tak to vám řeknu, to bych nedovedl.

by od zítřka už jenom hustěli, i tak vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké to bylo. Člověk má minimální naději, že by se mohl zapsat do dějin, že by tu mohl zůstat nastálo, kdyby tu po něm něco zůstalo. Řeknu vám, jaká je má zkušenost, prostě Pánu Bohu poručeno. Všechny ty ceny, pocty, vavříny jsou sakum pikum jenom kraviny. A kdyby vůbec nic tu nakonec nezbylo, stejně vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké

0: chrápu jak olev. Pak dám si 2-3 vany, prolezu chaty stany a volám rozervaný. Anděli, už se zjev a už se spánek blíží. Má očička mi blíží a zaplať Bůh je tady a nějak mi tíhle kles.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Chtěl jsem ti zavolat a říct, že jsi má milá, jediná na světě, která mi ještě zbyla. Chtěl jsem ti prostě jenom říci, že jsi láskou mojí. A teď se bojím, normálně bojím. V mobilu slyším, jak tam někdo cizí dýchá.

chtěl jsem být s tebou, jen s tebou nejvíce. Nějací přízní sráči se mi tlačí do mé vlastní ložnice a tvrdí, zvědaví prdi, že je to pro mé dobro, že jsou na současnou práci hrdí. Já děkuju, veliký bratře, sedící na fotelu úplně v tom nejhořeším patře. Já děkuju, veliký bratře, nemyslí si, že každá díra v stropě bělobou se zatře, to už tu bylo. S tebou i bez tebe, já o tom něco vím. Zasrané STB, já si to pamatuju, tu hrůzu pamatuju, ty noci pamatuju, ta rána pamatuju, seznamy pamatuju, zákazy pamatuju, i lidi pamatuju, sebe si pamatuju, hrdiny pamatuju, zbabělce pamatuju, vlčíci pamatuju, tebe si pamatuju, má lásko pamatuju. Zahledl jsem v novinách vlastní podobiznu, narozen v komunismu, umřu v komunismu. Na četu čete, četují si mačetami četné čety, jako před lety.

Misze mi darebaki, jeden z mnoha. Wica noha, nějaký wica noha. Chtěl jsem být s tebou, jen s tebou nejvíce. Nějací příří sráči se mi tlačí do mé vlastní ložnice a tvrdí zvědaví prdi, že je to pro mé dobro, že jsou na svou čestnou práci hrdí. Já děkuju, veliký bratře, sedící na fotelu úplně v tom nejhořeším patře. Já děkuju, veliký bratře, nemyslí si, že každá díra v stropě bělobou se zatře, to už tu bylo. Jen v jiném duetu, zase se to vrací a je to zase tu. Všechno zase tady, ta hrůza zase tady, ty noci zase tady, ta rána zase tady, seznamy zase tady, zákazy zase tady, ti lidi zase tady, i já jsem zase tady, mlčící zase tady, zbabilci zase tady, i čistí zase tady, i ty jsi zase tady, má lásko stále tady. Uděláme z tebe kašpárka na niti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti,

špinavého racha. Uděláme z tebe rakovina i holíka, uděláme z tebe zase alkoholika. Uděláme z tebe dintily vantily, bude ti to slušet v režné košili. Uděláme z tebe Jerryho a Toma, aby ses tu cítil fakt jak doma. Hřebíkem tě přibijeme jako kočku na vrata, tady

0: slunci nedosáhl. Na zádech má křídla a v hlavě přání pádu.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Sen si sestrojit křídla a nebýt se zemí spoutaný, pak prý si ve mně se zhlídla a měla jedny pro mě schovaný. Hned začal jsem křídly mávat a letěl z ptáky k oblakům.

0: pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Na pohody v moři Komerce. Radio Folk.

jsem tě viděl po své promoci v bankovní kleci se sklem na bocích, na blůze připnuté

Kdo z nespavosti píše po nocích? Klidně se tvař, je mi to jedno. Prý si mě přišla ze dna zvednout. Tak ty si má sudička budoucí. Ty si ta, co přichází v ovacích. A potom tiše jen prach stírá. Z diplomů psaných přes kopírá.

Marně se snažím s nimi utéci. Jsem odinut, vždyť ty taky. Slova jsou pro nás divné znaky. Zhoďme dnes ty jmenovky vysací. Budeme tančit jako astéci. Tím tancem zaženeme mraky.

byty, vidím v nich obrysy tváří, to ostatní zůstane skrytý. Co vlastně právě teď dělá těch 7 miliard lidí, co v tomhle životě nepoznám.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Chtěl bych ti říct, jo, to se stává, odkvetly květy mandloní. Otočím řeky proud.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

A vem si diář na další 670 let. Z obálek se sypou pohledy těch očí povědomí. Adresát je včera a písmena jsou občas nevědomí. Zvony katedrály včera vykovaný z matných staniolů. Rozpraskaný líc

se vzhůru na zeď a klobouk někam uletí. Pochytáš pár jisker a smutek nekonečný obětí. Šance nikdy trvají stejně dlouhou chvíli jako sliby premiéru. Hvězdu nenech letět.

tak díky básníku. Vlak jede v 5.36. No tak díky, Jaroslave Seifrte. Vlak jede v 5.36.

0: Ještě ne.
1: A proč ne?
0: Ještě jednu pohádku.
1: Už jsi měla 3 pohádky.
0: Tu o princezně, která háčkovala.
1: To neznám.
0: Tak si ji vymysl.
1: Ale žádný vymyšlení nebude.
0: Mě zebou nožičky.
1: Vem si ponožky.
0: A svědí mě zádička.
1: Poškrábej se. A už dost, zalez do spacáku.
0: A kvákej tu žáby.

Merla. Ztratíš klíče, když chceš domů jít. Ztratíš taky holku, kterou jsi chtěl vzít. Řekneš si pak, na co hlavu věšet jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít.

Kde kdo se podiví. Vlasti řídnou občas bolí kříž. Zdá se ti, že už nic nezískáš a nic už nestratíš. Řekneš si pak na co hlavu věšet jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napij.

0: řekneš si pak na co hlavu věšet jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít. Řekneš si pak na co hlavu věšet jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít.
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

potěšit děti, jak získat jejich přízeň, čím zahnat nekonečnou.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Ticho, nebo dám vyklidit soudní síň. Slovo má obžalovaný.
2: Slavnej soude, čím bych mohl asi...

i když na to soudci nečekají. Přesto pravím, upřímně se kají. Buchanan už pokazil mě dost. Vyhledám si slušnou společnost.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Jeden jede vlakem, druhý z mola odráží. Všichni musí někam pryč, že to až zaráží. Kdo pak ví, kam spěchají, zdali štěstí či klid v duši.

0: Lhostejnost da je noc.
1: A nebo třeba den.
2: Vykřiknou to pomoc.
0: Bych Slavkou přepaden.
1: To bych se styděl.
2: Vykřiknou to pomoc.
0: Bych Slavkou přepaden.
1: Lhostejnost da je noc.
2: A nebo třeba den.
1: To bych se styděl. Co kdyby to někdo slyšel, přišel, viděl. To bych se styděl. Pakže bych v Jadranu
2: soudil, že utonu.
0: Žádal bych záchranu
1: s ohledem k bontónu. Pokojným tónem.
2: Tonu.
0: Jen žádné povyky.
1: Těch já se ostýchám.
2: Být viděn, kdo ví kým.
0: Být slyšen, kdo ví kam.
1: One nejen.

0: těžké cesty, že je to ostudný, já bych byl i líbej,
1: svrkli mě do studny,
2: nějaký vandal.
0: Když ovšem kuretu
1: tisknu svou trumpetu,
0: uhletu trumpetu
1: na celou planetu,
0: z planetu, z planetu.

to jenom na mapách jsou ohrady a každá země svůj čáru mívá. Kluk toulavej má dávno jiný mapy, jiný cesty, jinak přečtený. Když noci telegraf babího

0: připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

strážníci spravujou potrhaný sítě. Pode mnou recepcí prošel se pád. Šuměnky si rozpouštím v hotelovém bytě. Nevím, co napsat, snad, že jsem zdrav. Paprsek prošel skleněnou zdí, sny nejsou košer, kdo ti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky An, přes práh ti nesmí žádnej muzikant.

španělský fát. Pohledem zavadí, jak noc je chladná, tý číslo už bude znát na spaměť. Ještě než zavěsí panoblesní vrátná, prodá mi pro štěstí dva páry kastaně.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

věřit mu, že každý člověk na světě má svůj dar. Jeden dělá muziku, druhý šije boty z kůže, další vezme mokrou hlínu, dá jí duši tvar. Není nutný vytvářet jenom hmotný hodnoty, i bez toho můžeš svůj život žít. V kanclu, v krámu, při úklidu, pořád si to ty, stačí si jen svou podstatu plně zvědomit. Každá bytost na světě zářit může, každý člověk na světě má svůj dar. Jeden dělá muziku, druhý šije boty z kůže, další vezme mokrou hlínu, dá jí duši tvar. Není nutný

Měnil jsem adresu za lepší. PSČ, konec města. Ryby mi řekly, jen si přej, jenže teď nemůžu přestat. Měnil jsem adresu za lepší.

konec světa, kam dlouhý vedení nevede. A letadlo nepřilétá.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Schovávejte hlavu pod deštníky, když začne padat olověnej prach a stromy vadnou jako planý fík.

Už přišel čas a syn už zradil otce a povstal národ proti národu. Tak svolej, pane,

Nechej rozum, co ti napoví, rozhodni však srdcem svým. Zda budeš mi ženou,

0: zkusit začít znovu.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco sam, občas smihl se foxtrot.

trochu dokola a trochu vpřed, vždy jednou víc a dvakrát míň, to je ten tanec, který znám a který zřídka pokazím, i když zdálo se už mnohokrát.

kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už dá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no, zase nic.

každý tančí, jak umí. Někdo obkročák a jiný kazačok a srdce tluče nám tak rychle, jak rychlý je náš krok. Nejde mít v srdci hudbu jinou.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Je krátce po 16. hodině.

Mám jít nebo zůstat? Jestli zůstat, tak s kým? Jestli zmizet, tak kam? Ale co pak to vím? Divný větry teď foukají ze všech světových stran. Ale já sedím v baru, zatím tady a sám. Všechny mý velký plány, co jsem kdy měl, odnesl čas, když kolem mě šel. Z mnoha souvětí zbylo jen pár holejch vět, tak k čemu by bylo se otáčet zpět? Až svedne se mlha a ustane déšť, co minulost svlách, už nebudu víc házet na stěnu hrách. Všechno opustím, všem odpustím, všechno zapomenu. Zbalím si kufr, zavřu dveře a jdu.

0: přešel jsem řeku a rozbořil most. Svý dluhy jsem splatil, ale stálo to dost. Z toho točí se hlava, ale točí se i svět. Tak k čemu by bylo se otáčet zpět? Až zvedne se mlha a ustane déšť, co minulost spách, už nebudu víc házet na stěnu hrách. Všechno opustím, všem odpustím, všechno zapomenu. Spalím si kufr, zavřu dveře a jdu. Mám jít nebo zůstat? Jestli zůstat, tak s kým? Jestli zmizet, tak kam? Teď už to vím. Z toho mála, co zbylo, se nezboří svět. Tak k čemu by bylo se otáčet zpět?
1: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a jako vzvelvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.

lete pomaly hynú. Schořela slova, prach slunce schoval, začali znova, stavieli novou Prahu. Z pověstí vrahu a přece v kleče, překovej meče, zapomeň na Vltavu. Hořká jsou vína pod obojím, bláhová dřina kůň běží nezastaví.

blízko neděli vrabci mlčeli a bylo to fajn. Mraky na poli někam letěly a bylo to fajn. A tam na poli blízko neděli sil jsem oblí na černé posteli, srnci se divili tomu, co viděli, a tvé oči mluvili.

blízko pondělí vrabci křičeli, a to není fajn. Mraky se vrátili, hořce plakali, a to není fajn. A tam na poli blízko pondělí bylo zase to všechno obilí, srnci pekali, že to čekali, a tvé oči mlčeli.

korytem z Číny stejně česká řeka proudí. Jsme čím dál svobodnější, už máme skoro všechno.

udejchanej polibek, se špetkou strachu, že se někdo dívá. To zbylo ti z tých 15 s úsměvem, co rozpaky zakrývá. Dál jsou to vlasy žlutý tak, že ve slunci se na ně dívat bolí. A tváře zvevlí od potu, co při polipku

Silnice jsou lehký trám a s nima i moje oči, hele. Vzpomínám, jaký to bylo s obcem, co jede kilo, hele. Oběd dám si v bistru v městě, kam jsem vlastně vůbec nechtěl jet. Potkám tě zase za pár pátků, pro pár dní snad nezbuří se svět. Oběd dám si v bistru v městě, kam jsem vlastně vůbec nechtěl jet. Potkám tě zase za pár pátků, pro pár dní snad nezbuří se svět.

vás to ví, že třeba hluchej ladit dál budu benžo svý, a že mám štěstí u žen a že se umím smát a nezůstanu dlužen.

Pobraču si maturitní šaty a zapadím bezúhonou tváří, posadím se do poslední řady.

si běh, po kterých kráčím, hledám tajemství, jak skončit, kde začít, jsou.

Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me. S pocitem viny, že bez viny jsem překročil práh.

Poslyšte, slečno, můj CO2 válčí na čtyři doby. To málo kdo umí tou poslední dobou, chtěl jsem vám říct, však říkám až nyní, že poslední domou všímám si, slečno, jak v samoobsluze sluší vám tůze. To vaše mládí však málo se sluší a málo se patří, vyznat se vám. Co někomu patří, chtěl bych být váš sifónový.

0: Okolo Třeboně,
1: Třeboně, kde je Třeboň?
0: Okolo Třeboně, pasou se tam koně, pasou se tam koně,
1: tam dole, kde je Třeboň?

0: vám dám, kobyla.
1: Raz, dva, tři,
0: to máte.
1: Čtyři. Seno.
2: Obrok.
1: Jabka.
0: Trávu.
1: Cukr.
2: Chleba.
1: Vodu.
0: Ječmen. A nebo
1: ovsa.
3: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

mák zrál a já chodil bos pod oblohou, kde zpíval si kos, tam uprostřed.

věčně mění směr. Ale foukat sám sobě do pachy, to se nesluší. Plavívám se sám se sluchátky na

odvádím dan svému povolání. Je kruté jako oběti hornictví. Na pomezí nic nedělání a odevzdání

Professor ve frontě šturáků menze, padám chladnoucím vesmírem s principem domina, domina, domina, domina, domina, domina, domina, domina, domina. Přednáším v ležech.

vlastně nikam už nespěchá. Šest křížů vyrytých na bedrech, 7 let samoty k tomu.

dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

Pouze v UniCredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.

studené oči, slova, co pálí, za chvíli stěží si mávneme zdáli, zdali se zdáli, ty chvíle žnoucí, ptám se teď sebe, je čas se loučit.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

na konec uličky a stojím tu, jak dřív jsem stál.

je zvláštní, jak člověk potom nemůže i v životě trefit správný cíl.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Sotva se klika potře orty, vrátnému vratku vrazí, jak kripl z fronty, v zádveří paty srazí. Do dlaně típne redku a břichem vytře zem. Chytře se vyhne svědků, se psi se podělí o příděl. Stopa jde přes práh ke kredenci s malovanými věnci. Do oken vrostlo chebdí, v domě se nebdí, ale spí. Co ti to vlastně zbylo? Do oken nasněžilo a řeka vylila se z břehů.

si ještě vysní, která se ještě přidá. Ze zetlelého listí svítí zakopnutá křída a z vyvařených sklenic kvete kříz.

dopředu jdeme, když je vodná chvíle. No a když není, jdeme zase zpět. Co bylo černé, je za okamžik bílé. Ne dobří, ne zlí, tak něco uprostřed. Lžeme si o tom, že máme srdce ryzí. Říkáme slova sladká jako med. Pak nám to srdce někam do kalhot zmizí. Ne svý, ne cizí, tak něco uprostřed.

tak něco uprostřed. Vlhnosti pořád posíláme daně a za ně drobné dostáváme zpět a stejně pro ně natahujem dlaně, ne křivý, ne rovní, tak něco uprostřed. Kdy si pouta nasadíme sami a jako ovce řadíme se hned před ksichtem další totalitní tlamy, ne slepý, ne hluší, tak něco uprostřed. A žádný Sokrates nás nevytrhne z bídy, když káže nám, aby byl lepší svět. Kde jaká herečka, co vyšla zo své třídy, ne blbá, ne chytrá, tak něco uprostřed.

Francouzem a není naší vinou, že zase Germáni chtějí spasit svět. Zatímco u nás strašíme se Čínou, ne slabý, ne silní, tak něco uprostřed. Ač tajně doufáme, že jednou přijde pevno, moc dobře tušíme, že nebude to hned. Když nejsi postižený gej jak tomu Černoch, ne moudří, ne hloupý, tak něco uprostřed. Zas jako tenkrát máme duši prázdnou, zas máme srdce chladná jako led. Slova i myšlenky cenzoři nám smáznou, ne hrdý, ne smutný, tak něco uprostřed.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor.

Do bazénu zase vodu nepustili. Když tam skáču, uvědomuju si, že budu mít ruku v půlce přeraženou, abyste si aspoň oči v strachu zaclonili. Není lehké uchovat si svoje zdraví, kamarád měl pilu dobře nabroušenou.

0: obě asi se zvíc bála, když jsem měl ruce obě.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

리시 무리시 우리리시 싸구리시 부부 Whisky mit krkušploucha, jsem sliskej jako ropucha, já jsem malý CIA, jsem nebezpečný.

Tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal.

jsem u zábradlí most, někde v loutce voda pádí, kolem zhromáždění hráčů. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul je.

pred tým mostom. Ešte váham, ešte stojím, i když potkám ten svůj vítr. Možná časem neobstojím, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost letu, snad mi pomůže můj vítr. Možná, že se ve všem pletu, co já vím.

lásko, nejsi má, jsi vzdálená až do smrti. Dávno nečekám, že by mě křídla labutí zamávali z vodopádů šedivýho dna.

0: vůz, žádný breč.
1: Trapezy chystá i fám.
2: Bude to velká pivní s tečkou, ventil in memoriam.
3: Živá voda v moři hudby. Radio

rád. A první zakopnutí o ten Pražec navíc, jak se zapovídal. A první hlasy ptáků v komínech skal, lavičky na nádraží, kde pohledy si psal, v závratě z viaduktů, kde

vás půjde slunce oblohou, čistou, modrou, vlaštovky se slétnou nad vodou.

Od líčky na oči cestičky znám, kam nikdo nevkročí, ty vedou do země, která nebolí. Dostat se tam

kam se schováš, brácho, kam hlavu dáš, až vítr a déšť, ty kapky ledový, ty na rameno začnou tančit čardáš, kam hlavu dáš, kam ji dáš. U dobrých lidí vždycky najdu jídla plnej stůl, nebo aspoň chléba.

kam si schováš bráto, kam hlavu dáš, až zásluhou aut, a to z exonej kol, i všichni dobrý lidi zmizlou jako líst.

Za po tváři, snad je to ze slov, která letí ze tvých úst. Za pány se bijí husaři, kdo bít se za mě bude, když mám zbraní půst. Volám všechna slova do boje, bohužel nepřítel má zbraní přesilu. Z kapes mu koukaj pistole a cizí verbíři už tlačej na pilu. Tak jen ta tuška snad na keltský luk nasad mé srdce upokojí.

Směj se ještě, princezno z muslí, na kapkách deště roztáčím duši, na tenkým ledě mý srdce bruslí, zavřený oči a zacpaný uši, na hlavu polštář jsem zase zpátky.

že se to nesmí. Já jsem se právě vrátil z války, já jsem se právě vrátil ze snu, ve kterým se teď budu zmítat. Došel mi vzduch,

Bolavej návrat do skutečnosti, podzimní stráně plný touhy. V nebi jsme byli jenom hosti, noci zas budou smutný a dlouhý. Nějaký ledy ve mně se hnuly, tekutej sníh mi bičuje tváře. Na konci příběhu naskočej nuly, ale teď hořím jak stránky snáře.

davem, pryč od davu, mám prosit duši, ať se postí, nepošlu svý sny na popravu, žijem dál tajně z minulosti, nepošlu svý sny

0: Svlíkni si košilku, lásko moje, do rána bílého daleko je, do rána daleko, k srdci kousek. Krásné je, když lidi milujou se. Do rána daleko, k srdci kousek. Krásné je, když lidi milujou se. Včera jsi mi utekla, teď jsi tady. Jako já žádný tě nepohladí. Na vodě voděnce tajou ledy. Co když jsme teď spolu naposledy? Na vodě voděnce tajou ledy. Co když jsme teď spolu naposledy? Svlíkni si košilku z porculánu, krásnější než si ty nedostanu.
1: Červánky na nebi, rudá krvi.
0: Budeš má prvá a já tvůj prvý.
1: Červánky na nebi, rudá krvi.

den, tráva se vlní, po plece koní vysoká, v uších mi hvízdá vítr a prostor plní, vlčí mák stébly proplétá, ať si třeba zlomím vás, rychlej běž, dobře se drží, káněte hvist, je možná boží hlas, veliké tajemství na dosah leží.

třeba zlomím vás. Rychleji běž, dobře se držím, káněte hvist, je možná boží hlas. Veliké tajemství na dosah leží, o kraji světa, když dojedeme včas. Jediné přání mi žhavé slunce splní a krásné mládě vyslyší můj hlas a od základů můj život změní.

listí, rádio hlásí, léto je pryč, slunce zývá a líně svítí, zima už to ví, jde hledat klíč. Vítr zafouká ze strání a polí.

jako kočka, co schoulená je v rámu. A jak sní o myši, tak stejně tiše vrní jako panty našich dávno starých zřezavělých vrat. Myšlenky pomalu se rodí jenom kránu. A další sklenka whisky s kostkou ledu může být tvůj soudce i tvůj milostivě vyprošený.

myši si hrají, kočka vystoupila z rámu. Večerní probuzení zdají se být horší než ty rána, když si před zrcadlem budem zase lhát. Poslední stíny, kapka krve zbývá kránu a další promarněný hodiny, kdy sklapla past a delíry.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

je šumy vícečko, pojídá mořské ryby pro dostatek Dčka, ke kávě odmítá esíčka, obsahují Ečka, má tričko do Včka a kupuje ho v Lku, má celku ideální šířku i délku, jenže on je přesvědčen, že mu svět zatleská, když zubne do M a narve se i do SK. Ska, ska, ska, ska, ska.

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Kram, Stříbro, Hořovice, Strakonice, Senomaty, Kuflovice, Záhořany, Hostivice, Čáslav, Újezd, Čakovice, Netolice, Rožmitá, Holtuš, Červašice, Máslovice, Prčice, Plzeň, Černovice, Pálenice, Nový Bydžov, Stará Paka, Úholička, Báňovice, já tu zemi.

Malše, Úpa, Ohřebíje, Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Marínu, Aj, Moravice, Hornát, Hnilec, Beronka, Mželatovice, Váh, Úh, Žiletavka, Jevíšovka, Stará,

вас вам, я знам, куземі знам. Боубінь, Пилда, Крушне гори, Єсеніки, Тремшин, Хриби, Крконоши, Яворники, Дюмбір, Кривань, Лися, Гора, Велка, Патра, Черхов, Сněžka, Ještědmá, Патра, Křemešník, Hříb, Cukrák, Milošovka, Cínovec, Klínovec, Brdy, Děvinger, Vachovka, já tu zemi znám, já rád zemi mám. Já se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi, znám. Kaštej, Rapštejn, Konopiště, Milotice, Frýdlant, Trábí, Kozí hrády, Křepinice, Helštejn, Perštejn,

Slavné obrazy velkých mistrů zdobí sbírky světových galerií a v kopiích přinášejí tajemnou krásu palety a štětců, prozu dlouhých hodin a bezesných nocí, bohatství ducha a dovednosti rukou i do nejprostších domků. Každý z nich má, stejně jako jejich tvůrci, svoji historii. Avšak ne každý malíř dokázal namíchat do barev dech věčného života a štětce vést tahem nesmrtelnosti. Mezi ty, kterým se to podařilo, patří italský malíř Leonardo da Vinci. Jedním z jeho nejslavnějších obrazů je Poslední večeře páně, který provází zajímavý a poučný příběh jako přesvědčivé svědectví o věčném boji dobra se zlem a jejich neustálých vzájemných proměnách. Když se Leonardo da Vinci rozhodl, že obraz namaluje, hledal nejprve model, podle něhož by vytvořil postavu Krista. Stovky mužů přicházeli a nabízeli své tváře očí mistra, který toužil nalézt obličej Kristovy krásy a ušlechtilosti. Po dlouhých týdnech usilovného hledání nalezl konečně vhodný model. 6 měsíců kreslil da Vinci hlavní osobu svého obrazu. V průběhu dalších 6 let nalezl postupně 11 mužů, kteří vytvořili vzor pro zobrazení 11 apoštolů. Jen jedno místo zůstalo prázdné. Místo pro tvář Jidáše. Opět dlouhé týdny pátral da Vinci po muži s tváří poznamenanou kletbou pokrytectví, podvodu a zločinu, s obličejem, který by představoval povahu schopnou zradit nejlepšího přítele. Po mnoha bezvýsledných pokusech nalézt jej se da Vinci dozvěděl, že v Římě byl odsouzen mnohonásobný zločinec k trestu smrti. Mistr hned odejel do Říma a vyhledal vězení, v něm se onen muž nalézal. Když ho vyvedli na nádvoří a sluneční paprsky se zabodly do jeho tváře, poznal da Vinci, že nalezl poslední model svého obrazu. Dlouhé, rozcuchané vlasy pokrývaly trestancova ramena a hřích se zločinem vepsali do jeho tváře hluboké jizvy nenávisti, zbabělosti a hrůzy. 6 týdnů maloval da Vinci 13. postavu Poslední večeře. Když obraz dokončil a strážní odváděli odsouzence naposled, otočil se a zvolal: Pane da Vinci, vy mne neznáte? Vy opravdu nevíte, kdo jsem? Ne, nikdy v životě jsem vás neviděl, odpověděl mistr. Dázavý pohled trestancových očí spadl do prachu nádvoří. Pak se ještě jednou obrátil, pohledl na dokončený obraz a rozpraskané rty zašeptali: Vždyť podle mne jste před 6 lety maloval Krista.

Po hluboký vodě, po černý hlubině, utržený kvítí, pryč ode mne plyne. Že nebylo nikdy lásky mezi náma,

vyměřit, jako očím z uhle nedá se uvěřit.

Rybky, co družičky, na pohřeb ti půjdou, a ty splavy modrý, zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, vzal tě čert a voda. Víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen a se ovímat s nějakým hastrmanem.

kouzlo ztrácí, básničky tobě napsaný, pláhových slůvek závěrí, o bitvě dávno prohraný, ptám se, co dál. Už jsi tak strašně dlouho pryč, a navíc přestala si psát, a teď si blázne, klidně křič.

ze čtvrtku ty zpátku. Chlebíčky, oschlé chlebíčky, ztroskotaly na svých cestách. Už delší čas jsou z ledničky, nikdo po nich ruku nevztáh. Chlebíček s vajíčkem

chlebíčku humrový, no vida, i ty si tu. Kolik let byl si pro nás symbol blahobytu. Všichni jsme žasli nad tou zvláštní receptúrou. A plátek citrónu, ten jedl se i skupil.

se včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. Pak je tu chlebíček, který si vždycky počká.

chlebíčky po hrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty zvaníčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. A je tu klasika, chlebíček s uhrání.

na prahu leží starý klíč. Do zámku padneš,

Slavia hrajou osmdesátky, song z doby, kdy ti bylo 13 let. Pokouřili jsme z dutý trávy kalumet a přestávali věřit na pohádky. Srpnovej večer končil na stohu a každý z nás tě ve snech tajně hněd a chtěl bejt

0: hraju song bavýho léta, roky trnitý jak hodašovej keř, bylo těch 16, šeptala si věř.
1: Vezmu tě kolem boku a kolem světa.
0: Pryč z vesnice posudků a hesel, kde o lásce vzdychá Karel Gott a jde o žrádlo víc než o život, kde ti tát

0: Vlna pohody v Mozi Komerce. Rádio Folk.
1: V této hodině hrajem na Rádio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Nečuchám už k princeznám, leco zvím a zbytek tuším, dvě tři pravdy, co mi sluší, co tak člověk uchrání. Jenže v poslední době, co ses objevila, hraju hru o skrocení zlé žlázy. Díky tobě šla do kytek síla, na kterou chlad v andropauze sází.

se na horách, kdo tě nezná, hned se spálí. Moje ambra i ciankály, kolibřík i papiňák. Neprosíš a nemáš strach, i když jednou jsme se báli.

0: dárů jsem zakletý v tvém klíně.
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Když se tě nedotknu, tak možná nezahynu. A on šel k ní, nebo ona za ní.

vlastně máš vedle sebe a můžeš klidně spát. Kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát. Žaluzie brání světlům z ulic, občas projde stín od aut, co někam míří, Bůh ví s kým. Když mě máš vedle sebe, pak mi v noci nepíšeš, kde zase jsem a že jsi sama a vzbudil tě zlý sen. O tom, že nevrátím se domů a někde s jinou jsem, že jsem od

Když mě máš vedle sebe, potom nemusíš se ptát, kde jsem byl a co tam dělal a komu zase hrál. Píseň v dur a potom v mol o tom, že dávno nejsem král a že je cesta domů mnohem dál. Když mě máš vedle sebe a můžeš klidně spát, kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát. Žaluzie brání světlům z ulic, občas projde stín od aut.

práci měla strašný peklo, Týna Sladkovská. Do bod uší proudem teklo, tíseň obrovská. V práci měla strašný peklo, Týna Sladkovská.

dokážu bez pochyb. Tak pečlivě vždy vážím rub a líc, až neudělám nic. Napoleon vytáhl břitce s vojskem na dalekou Rus a to mohl doma na Korzice jít na vinařský kurz. Napoleonem byl bych rád, ale kde pak bych to zvlád? Já jsem na tak velké činy příliš obezřetný typ. To, co zvládl by snad jiný, nedokážu bez pochyb. Tak pečlivě vždy vážím rub a líc, až neudělám nic. Ku příkladu, kdybych teď měl napsat nějakou písničku o tom,

Řekli mi jednou, ať svůj smysl pro krásu dokážu kresbičkou Pegasa z Anfasu. Nevládnu tuškami, snad bych jej znesvětil. Chvíli jsem nevěděl a pak jsem odvětil, kreslil.

Jen jednou zkoušel jsem chytnout ho do lasa, řekl mi ty hloupý, chceš chytit Pegasa, vždyť nevíš, zda je víc ptákem či koněm. Kdybys ho uvázal, bylo by po něm. Nechci ho nachytat.

garzonce pak poseděli u lahvičky vodky, čekajíce než Vénovi usnou svršky smotky. Alkohol ten, jak je známo, správně vztahy zpevní. V posteli pak rozproudil i stuhlý oběh krevní. Že jsem Katku z vody vytah, sama nejlíp to ví. Život se mi zachránil a daroval i nový. A teď mám ještě platit, no to se teda divím. Rozčil se Véna v

Poza stolu pohlédnul skrz brýle a povídá, že je třeba rozlišit ty chvíle. Poprvé jste vytáhnul včas, silná byla vůle. Podruhý jste vytáhl pozdě, k vaší velký smůle.

na stroji z vojenské sekretářky. Prosím ty dámy, přestaňte s vábením smrti laškovným.

0: nezbylo ve mně vůbec nic pro nepřátelské kulky. Nezbylo ve mně vůbec nic pro nepřátelské kulky a bojím se těch úřednic, mají prázdné oční důlky.
1: Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz.

kde jsou ti, kteří o tom už vědí, jak třeba uklouznout po náledí, nebo procitnout, bránit se, hrát o čas, snažit se, nevěřit, zbouřit se, nakonec smířit se s čím, to bys uvěřil, chlapče, jen stěží. Kdy na tom vůbec už teď nezáleží. Být či nebýt není už to, oč tu běží. Tak ti se bodnout, Hamlete, jsi jenom rozmazlanej fracek. Víš, proto tom prodáváš to snobům za pár dvacek. Však z moci úřední zasloužíš leda tak pár facek. Tak už s tím

Neboj se přece, vždyť za dobré skutky po téhle řece odplavou smutky a duše, co zbloudí, dlí v nejistotě, kdo za to zodpovídá.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Asi mám tě rád, i když plný kecky, nech si o mě zdát na plný pecky.